Máte v ruky trochy počítatý, jak ji čítáš meči, tam jaké stočilo, brzdit tvůj mozek onačit.